Hit Radio 90. Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší čochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: 90. Nejlepší.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Rádio 90.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: To není možný, že to ještě nemáte.
6: Tak my taky čekáme, že jo?
7: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
8: Tak to musí stát na účtárně.
5: To už je po splatnosti.
8: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Tratíte tu okolo 20 minut. Dopravní omezení brzdí provoz na pražském okruhu ve směru z D10 na D1. Na 61. kilometru probíhají práce na opravě mostu a levý pruh je neprůjezdný. V koloně budete poskakovat od 59. kilometru a i tady si postojíte zhruba 20 minut. A kolona vás zdrží i na příjezdu do Prahy po D7 směrem z Chomutova. Na vině je dopravní omezení u letiště, popojíždět budete asi 1,5 kilometru. Přejeme šťastnou cestu.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby@legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
0: Hit Radio 90.
4: V severovýchodní polovině území počítejte hlavně dopoledne s velkou oblačností, občasným deštěm a ojediněle i silnějšími bouřkami. Ve zbytku republiky bude o poznání lépe, tedy oblačno až polojasno. Teploty se dneska vyšplhají na 23 až 28 stupňů, na severu bude chladněji, okolo 21.

0: ale jih Moravy. Tak tam naopak na něj zaútočí 30 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak, jak dneska bude, už od nás víte, ale věřte tomu po včerejšku, že jo, když jsme všichni přeparkovávali auta a Český hydrometeorologický ústav potom dal na Facebook status s titulkem Nevyšlo to, omlouvám se. Ale abych kolegy meteorology nehaněl, oni za to fakt nemohli. Včera jsem na to sám upozorňoval, že u těchhle letních bouřek nikdy nikdo stoprocentně neví, kdy a kde vůbec udeří. Příroda si krátka zase jednou udělala z počítačů dobrý den. Já se jmenuji Vláďa Řepka a minutu po sedmé vám také přeju dobrý den. S Robbie Williamsem na Hit Radio 90.
1: Hit Radio 90.

0: V 7.13 se hlásí Síl na Hit Radio 90. Dobré ráno, Síle. Síl teď v rozhovoru prozradil, že schodil okovy. Aby to, ale počkejte, neznělo tak morbidně. Přiznal, že poprvé po desítkách let nemá žádnou smlouvu s žádnou nahrávací společností. Uzavírat nové na to nemá náladu a je teď takzvaně oficiálně umělcem na volné noze a rozhodně na tomhle skvělém pocitu nehodlá nic měnit. Jestli i vám je dobře, tak nepřelaďujte. Za chvilku jsem zpátky s Boy Georgem na Hit Radio 90.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
8: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

No, TLC 2 minuty před 7:30. Já jsem Vláďa Řepka a jsou jména slavných Čechů, která, když řekneme, tak všichni do 3 vteřin ví, o koho se jedná a vy nemusíte o tom člověku nic vysvětlovat. Vyzkoušíme si to, já jsem úplně napjatej. Házím jméno Nora Dvořáková. Nic? A co její umělecké jméno? Dolly Buster. A jsme doma. Naše slavná rodačka, bývalá pornoherečka, se po letech vrátila před kamery v německé reality show Stajska, klasika 14 lidí ve vile, ale Dolly hned na začátku skolabovala a skončila na jipce. Prý nezvládla to pekelné tajské horko a stres. Dolly, tak příště větrák, nebo do uší Hit Radio 90, kde začíná Kim Jablečňáková.

0: Fuj.
1: Stálo za to pustit si tenhle hit od Celine Dion v 7.40 na Hit Radio 90 až do konce. Dobré ráno. Moje kamarádka Markéta se právě vrátila ze Spojených států. Byla tam, přímo v Atlantě, podpořit naše kluky na mistrovství světa ve fotbale. Tak Markéto, vítej zpátky doma. Naši kluci sice nepostoupili, ale mnohem větší smutek teď zažívá celá Francie. Ti včera slavili svůj největší státní svátek, dobytí Bastily, ale Španělé jim ten večírek totálně pokazili. V semifinále mistrovství světa je porazili 2-0 a poslali Francouze bojovat jen o bronz. Španělská La Rocha si tak po 16 letech zahraje o zlato a Francouzům zbyly jen oči pro pláč. 90ky jsou za chvilku zpátky, Guns N' Roses nebo Bewitched budou.
2: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz
2: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Pět minut před osmou Pet Shop Boys na Hit Radio 90. Jejich zpěvák Neil se v rozhovoru drsně opřel do fanoušků, kteří na koncertech stojí s mobilem nad hlavou. Prohlásil, že dneska už lidi neumí prožívat přítomný okamžik, raději si všechno natáčí na displej místo toho, aby tancovali. Tak doufám, že jste aspoň chvilku tancovali, protože tady to stojí. Kde přesně? U středočeských Ledic, kde se ráno srazily dva autobusy. Na místě jsou zranění a zasahuje záchranná služba i hasiči, tak tam prosím vás, buďte opatrní a jezděte tak, aby se už nic nestalo. V Praze 4 v Údolní ulici, poblíž křižovatky s ulicí v Hodkovičkách, se srazila dvě osobní auta a částečně blokují dopravu. Tak i tady dejte pozor. Eliško, je to tvoje dobré ráno.
1: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení na D1 před Brnem. Provoz vázne u Holubic ve směru od Vyškova mezi 212. a 205. kilometrem. Na jihu Moravy a na D1 zůstaneme. Komplikace očekávají i na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. V nesouvislé koloně budete poskakovat mezi 180. kilometrem a sjezdem na Břeclav. A ucpává se taky Pražský okruh. Doprava brzdí ve směru narození od Vesce. Popojíždět budete až k exitu Ořech. Navíc tu může docházet i k kruh. Doprava brzdí ve směru narození od Vesce. Popojíždět budete až k exitu Ořech. Navíc tu může docházet i k vlokovému odbavování v tunelu.

0: opraví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
8: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
8: A sousedi?
7: Už se hlásí.
8: To zní hezky.
9: Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
10: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout. A často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí. MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze. To jsou Žluté lázně.
11: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
12: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
13: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Sněmovna dnes asi schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program dnes zahájí zpěvák Ondřej Ruml, vystoupí i kapela Mirai nebo americké hudební duo 21 Pilots. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Spojené státy příští týden v Íránu zaútočí na mosty a elektrárny, pokud Teherán neuzavře do té doby se Spojenými státy dohodu. Řekl to americký prezident Donald Trump, dodal, že američtí představitelé v úterý vedli s íránskými zástupci rozhovory.

0: No a španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany.
1: Davide, díky. V severovýchodní polovině území počítejte hlavně dopoledne s velkou oblačností, občasným deštěm a ojediněle i silnějšími bouřkami. Ve zbytku naší republiky bude o poznání lépe, tedy oblačno až polojasno. Teploty se vyšplhají na 28 stupňů, na severu bude chladněji kolem 21 a na jihu Moravy naopak zaútočí tropických 30 stupňů.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Vítejte zpátky na Hitrádiu 90ka po 8. Já jsem Vláďa Řepka a přeju vám krásné ráno. Už 7 let jsme měli mít jeden čas. Žádný střídání letního a zimního. Jestli vás střídání časů taky rozčiluje, tak nadávat můžete dál ještě dalších 5 let. Státy v Evropě se nedokázaly dohodnout, podle kterého času pojedou, takže dál pojedeme pod obojí. Na Hitrádiu 90 teď Mariah Carey, krásnou středu, 15. července.
2: Hitrádio 90.

0: Queen a Let Me Live na Hit Radio 90, chvilku před čtvrt na devět. Jeden velmi slavný kluk, taky z Británie, všem teď vyrazil dech. Prince Harry se vrátil ze států domů, právě do UK, a v podcastu prohlásil, že vlastně vůbec není zrzavý. Celý svět si z něj prý desítky let utahuje, ale jeho barva vlasů je kaštanová barva západu slunce. Takže žádná karotka, moji milí. No, my v rádiu barvu vlasů neřešíme, to spíš barvu hlasu, protože ten musí být v pořádku. A ten má Elton John pořád úžasný. Taky bude za chvilku na Hit Radio 90. Krásné ráno.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
4: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
5: Asi 100 tisíc.
4: A ty s tím nic neděláš, jo?
5: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
4: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
5: No to, to jsou nějaký šamani nebo co ne?
4: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 30%.
8: Happysport.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Tohle je Elton John, my jsme Hit Radio 90, já jsem Vláďa a krásné ráno minutu před 8:30 přeju. Pojďme na chvilku u těch milostných příběhů zůstat. Pamatujete si ještě na drsnýho odpadlíka Lorenza Lamase a blondětou mrchu Amandu z Melrose Place, tedy Heather O'Clear? V 80 se poprvé tihle dva fotili na titulku časopisu Playgirl a teď v roce 2026 tvoří pár, tak i jim posílám srdce z našeho loga Hit Radio 90. Pokud milujete legendární seriály 90, jako je třeba právě Melrose Place, Dynastie, tak máme pro vás dobrou zprávu. V našem podcastu Vypalovačka máme dva speciální díly věnované právě televizním peckám. Všechny epizody třeba na našem webu Hit Radio 90 a teď Red Hot Chili Peppers.

0: Do nás sladí v 8.39 na Hitrádiu 90 Whitney Houston. Kam to bude letos na dovolenou? Řecko? Nebo do Turecka se chystáte? Nebo Chorvatsko? Tak tady prosím pozor. Když v Chorvatsku najdete tašku Louis Vuitton na ulici a v ní bude 1 000 000 korun a vy jste z Česka, tak tu tašku prosím vraťte, nebo dopadnete jak ty dva Češi, co zřejmě chtěli udělat radost manželkám a tašku si nechali. Zadrželi je v Chorvatsku a ještě musí zaplatit kauci 70 tisíc, aby je pustili zpátky. 90ky jsou za chvilku zpátky a s nima třeba Jan Kalousek, Chodím ulicí. Krásný ráno.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Někdo chodí, někdo jezdí, Jan Kalousek na Hit Radio 90, to první, my teď to druhé. U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly dva autobusy. Záchranáři ošetřili 12 lidí, jedna žena má středně těžké zranění a silnice 1/61 je uzavřená. Pojďme ještě na Prahu. Strahovský tunel směrem na Smíchov, tak tady bourala dvě osobní auta. A v ulici na Poříčí se střetlo osobní auto s tramvají. Eliško, zdravím tě a ty mě doplníš, že?
1: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Tři bouračky osobáků v obou směrech se vyšetřují na dálnici D35 u Olomouce mezi Velkým Újezdem a Přáslavicemi. Dejte si tam pozor. Nesouvislá kolona se tvoří na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Poskakovat budete od 178. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. Na jihu Moravy a taky na D1 ještě zůstaneme. Práce na silnici způsobily asi 10-minutové zdržení na D1 před Brnem. Provoz vázne u Holubic ve směru od Vyškova mezi 212. a 205. kilometrem. A 15 minut naberete na příjezdu do Prahy po D7 u exitu Ruzyně. Na vině je dopravní omezení. Šťastnou cestu.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
11: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
12: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
13: A já vám jako dlužím?
11: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
17: První čarodějnický obchod Praha
18: představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
19: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
8: Tak už můžu?
7: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
7: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
7: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce. Vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
7: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
7: A kde vás najdou?

0: A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Hit Radio 90.
4: V severovýchodní polovině území počítejte hlavně dopoledne s velkou oblačností, občasným deštěm a ojediněle i silnějšími bouřkami. Ve zbytku republiky bude o poznání lépe, tedy oblačno až polojasno. Teploty dnes 23 až 28, na severu kolem 21. A jestli se chcete ohřát, jeďte na jih Moravy, tam bude kolem 30.
3: Hrajeme vám 90 non-stop.
4: A jedeme dál, já jsem Vláďa Řepka a na Hit Radio 90. Minutu před 9. pouštím Richarda Millera, o kterém hrají v Bratislavě muzikál. To byl tip, kdybyste měli cestu kolem Blavy a nejbližší termíny jsou v září a v říjnu. Ale víte co, lístky mizí. Pěknou středu 15. července.
3: Hit Radio 90.

Hit Radio 90, 9.10 a zpěvák, kterému neřekne nikdo jinak než boss, Bruce Springsteen. I tenhle hit zpíval fanouškům v rámci jeho letošního turné. A přepisovala se historie. Bruce Springsteen trhnul rekord v tržbách, překonal hranici 1,6 miliardy dolarů, sečteno potrženo za celou jeho kariéru. Ale je to bůh. Jestli byste vy rádi někam vyrazili na koncert nebo festival, mám tip. Na víkend, tuhle sobotu a neděli, se na Kunětické hoře uskuteční další ze série festivalů Hrady.cz a těšit se můžete třeba na Daniela Landu nebo MIG21. Já jsem Vláďa a mám pro vás za chvilku Janet Jackson na Hit Radio 90.

0: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
3: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Já je snad pustím znovu, ne? Hit Radio 90 v 9.25, úžasní Backstreet Boys, stálo za to si na ně počkat. Na dovolenou jedete proto, že si chcete odpočinout a užívat přítomný okamžik, anebo tam jedete honit lajky na Instagramu. Pokud míříte směr Španělsko, tak tady pozor, ať místo vymazlených fotek nejste součástí virálních videí, které kolují po sítích. Že jste to ještě neviděli, tak zkusím vám to popsat. Představte si frontu lidí, co stojí před zavřeným bazénem. A jen co se otevřou dveře, vtrhnou všichni sprintem zabrat nejbližší lehátko. Takový Hunger Games po Španělsku. My jsme tady zatím v klidu, jenom si dávejte pozor, ať vás nezasáhnou Dream teď na Hit Radio 90.

0: I Vanastovky můžete v neděli vidět na Kunětické hoře, kde bude druhá zastávka festivalu Hrady.cz. A kdybyste chtěli lístky zadarmo, tak se soutěží u nás v síti na Hitrádiu Černá hora, odkud k nám přišla naše kolegyně Markéta Rachmanová. Ta vás bude ladit za chvilku na Hitrádiu 90. Já jsem Vláďa a budu se těšit zítra v 7. Ahoj!
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hitrádio 90.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90 Rockset 6 minut před 10. hodinou. Pojďme na silnice, jak to jezdí.
1: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dvě bouračky se řeší na D35 u Olomouce v obou směrech mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem. Se zvýšenou opatrností okolo s menším zdržením projedete. Dopravní nehoda nákladňáku s osobákem se vyšetřuje taky na třístém 18. kilometru D1 ve směru na Prahu. Tady ztratíte okolo 10 minut. Na D1 zůstaneme. Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Poskakovat budete od 182. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. A Pražský okruh brzdí ve směru na Ruzyni od Vesce až k Ořechu. Navíc může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. Přejeme šťastnou cestu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Kung Pao, Švej Žužu, kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární Čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
8: Ta Čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: 90.
1: Když se dneska podíváte na oblohu na západě a na východě, tak pokaždý to bude vypadat trošičku jinak. Někde polojasno, někde doznívá zataženo, jinde budou taky možná ještě dešťové přihánky a taky bouřky. Teploty v průměru kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak hezkou středu, zítra Rádia 90, po 10. už je s vámi Markéta Rachmanová. Zatímco venku a ve veřejném prostoru je to vojna s Turkem, tak tady u nás klid, mír, pohoda, láska, sex a něžnosti. Hezké dopoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádu 90 Ace of Base. Severské státy nám jsou dost často předkládaný jako vzor, ale teda rodinný vztahy jim taky úplně nejdou. Díky tomu, že tři ségry a jeden brácha se rozhádali do krve, tak tahle parta vlastně skončila svou činnost a je to definitivní a žádný návraty po 30, 35 letech se v případě Ace of Base prý rozhodně konat nebudou. 90 jsou za moment zpátky i s Erasure.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
8: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
11: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
12: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
13: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
14: Devadesátky. Nejlepší.

10.27, Hit Radio 90 a taky Michael Jackson. Firmy, co vyrábí vinily, musí doplňovat poptávku, protože jednak je teďka obecně doba vinilová. Kupujeme si gramofony a desky, protože je to prostě nějaká znovu nalezená forma poslechu hudby. Gramofony jsou navíc moc hezký designový doplněk do bytu. No a taky Michael Jackson je samozřejmě pro spoustu lidí po tom filmu taková hvězda, že pouštět si ho výhradně na Spotify, kde už má písničku v dnešní době kde jaký AI hudlař, tak to je prostě málo. Stejně to platí i o U2. Už brzy se objeví jejich úplně nový album, jak jinak než na vinilu.

0: Posloucháte Hit Radio 90. 15. červenec zní jako Coolio. Bylo období, kdy se americký produkce rozhodovaly, jestli by nestálo za to natočit pokračování filmu Nebezpečné myšlenky. Optikou těch dnešních dětí, dnešních dospívajících, dnešních starostí a dnešních komplikací se zákonem. Ale nejspíš někdo správně usoudil, že v reálném životě je těch gangsterských praktik tolik, že by to bylo na nekonečný seriál a na to prostě zase nejsou peníze. 90. za chvíli zpátky, Savage Garden.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.

0: ujít největší klubové události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky.

0: Tohle jsou Cardigans a my jsme Hit Radio 90. Hezký středeční dopoledne, blížíme se k 11. hodině. Můžeme se podívat na silnice.
1: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Velký pozor dávejte na dálnici D1 na přístém 18. kilometru směrem na Prahu. Bouralo tu osobní auto a náklaďák. Vozidla stojí po nehodě na krajnici, tak je hlavně nepřehlédněte. 10 minut ztratíte na příjezdu do Prahy po dálnici D11, a to mezi 6. a 8. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. Před Prahou se zdržíte i na D7. Provoz opět kvůli dopravnímu omezení vázne na exitu Ruzině. Naberete 15 minut. A dobrá zpráva na závěr. Tunely Panenská a Libouchec na D8 mezi 87. a 82. kilometrem už jsou opět plně průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Já ještě doplním Elišku o jednu velmi aktuální informaci. Komplikace jsou teď na Praze 10 v Hostivaři v okolí Herberovy ulice, kde policisté prověřují nahlášenou střelbu. Na místě jsou všechny záchranné složky a doprava je tam kvůli policejnímu zásahu momentálně omezená, tak pozor na to.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Franto, co jsi to zas koupil?
10: Zavařovací hrnec!
9: A co budeš dělat?
10: V létě okurky, v zimě svařák!
11: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu@elektro.cz.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na

0: předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitej1.cz.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
12: Jo. Tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.
13: Hit Radio 90.
14: Dneska bude celý den polojasno, místy zataženo s deštěm. Na severu Moravy ještě doznívají včerejší bouřky, ale jinak žádná dramata. Teploty v průměru na 27, Morava bude samozřejmě teplejší.
13: Hrajeme vám 90 non-stop.
14: Já jsem se včera potkala se sousedkou a vyprávěla mi, hele, prázdniny dobrá věc, ale taky ti ty děti doma tolik jedí. Taky. A to je teprve 15. července, vážení. Hrnce ve školní jídelně zůstanou ještě hodně dlouho studený. Markéta Rachmanová s váma, posílám doktora Albana.
13: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Ota Baláš. Možná jste úplně zapomněli, že tahle písnička existuje. V roce 1997 ji Ota natočil společně se svou kamarádkou Bárou Basikovou. A lidi si díky tomu i hodně pletli, jestli náhodou nepochází z muzikálu Jesus Christ Superstar. Ne, tohle je čistokrevná česká prácička. Někdo prásk, že si Jesus na Hit Radio 90, 11 hodin 14 minut, hezkou středu.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Tak už můžu?
7: Točíme.
6: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
7: No co asi děláte, ne?
6: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
7: A dál?
6: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
7: A kde vás najdou?
6: Jako adresu?
7: Webovky.
6: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
7: Máme.
6: Ale radši to vem znova.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Hrajeme nejvíc 90. český méteru, 11:30, posloucháte Hit Radio 90. Robbie Williams, ten teďka tráví prázdniny v soukromí vile na kopci u Saint-Tropez. Hraje tam s dětma po večerech Uno, to znáte, ne, tu karetní hru pro malý i velký. Jeho žena Aida se totiž hodně kamarádí s Instagramem a tak sdílela soukromí fotky a chvilky ze včerejšího večera, kdy se ve Francii teda nejdřív slavil pád Bastily a následně se zadržovaly krokodýlí slzy kvůli nepostupu Francie do finále mistrovství světa ve fotbale. Ale to Robbieho nemusí úplně trápit, protože Anglie ta hraje o finále s Argentinou až dneska večer. A Robbie Williams, ten by navíc měl vystoupit před samotným finále šampionátu ještě s dalšíma hvězdama v neděli v 9 hodin večer na stadionu v New Jersey. To bude taky poprvé, co si ten fotbal pustím. Ricky Martin.

0: rádu 90KM People. Do 12. si dáme třeba jeden hit, který údajně definuje celou 90kovou éru a několikrát vyhrál hudební ankety o nejikoničtější hit 90. let. Tak si počtejte. Jsme hit rádu 90, hezkou středu.
1: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve Žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle je přesně ten hit, o kterým většina lidí na téhle planetě řekla, tohle jsou největší devadesátky, jaký si umím představit, a právě takhle si je pamatuju. Budeme v nich pokračovat i odpoledne, proto jsme tady, teď ale na silnice.
1: Krásné poledne vám přeje Renata Pechová. Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici. Před sjezdem na Novou Ves na 16. kilometru D8 bourala dvě auta. Je to na začátku dopravního omezení a popojíždět budete od 22. po 18. kilometr, kde necháte 20 minut navíc. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech a 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po D7 kvůli omezení u letiště. Na cestě z Kladna k D7 u odbočky na Buštěhrad bouraly ráno dva autobusy. Policie dopravu odklání na objízdnou trasu a v obou směrech se tvoří dlouhé kolony.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
6: Letní slevy právě odstartovaly.
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
7: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Že mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
1: Ať už
11: nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Výstraha před silnými bouřkami, kterou pro úterý vydali meteorologové, se nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav včera v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Pokračuje došetřování ranní nehody dvou autobusů u Lidic na Kladensku. Záchranáři měli v péči celkem 17 pacientů. Silnice 1/61 je uzavřena. Vyšetřování a dokumentování nehody na místě potrvá pravděpodobně do odpoledních hodin. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení EET od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému v upravené podobě slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. V pražském kulturním prostoru Archa Plus dnes vystoupí americká písničkářka Susan Vega. Představí nejnovější desku a nabídne i své nejznámější skladby. Forum Karlín pak večer ovládnou hudební vizionáři Kraftwerk. Uvidíme jejich unikátní show spojující hudbu, digitální animaci a performance.
2: Všichni jsme těm meteorologům včera na tu výstrahu skočili, co? No, tak nepotřebovali jsme tady mít kroupy jako tenisáky. Já dneska tady jenom tlumočím předpověď na zítra. Polojasno, oblačno, dopoledne může být ještě místy zataženo, hlavně na východě Čech. Teploty 25 až 30 a jižní Morava ve čtvrtek bude hlásit 32 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Já mám nějak pocit, že se toho letos o prázdninách děje tolik, že okurková sezóna vůbec neexistuje. A nebude co do těch 5-litrové kasy ani nakládat. Jsem Markéta Rachmanová, přeju vám hezký středeční odpoledne, Spice Girls anebo Cher.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Tohle červený sáčko si všichni pamatujeme. Verze, která vznikla po smrti Freddie Mercuryho. Na koncertě jeho švítěžek šel na výzkum nemoci AIDS. Tenkrát se vybralo opravdu hodně moc peněz, navíc se z AIDS stalo léčitelné chronické onemocnění. No a teď k návratu Queen. Všechno prý stojí a padá na tom, jak moc se bude nebo nebude chtít Brianu Mayovi. Je to perfekcionista, vědec, nespokojí se s průměrem a všechno by prostě muselo být dokonalý a taky by to mělo dávat smysl. Tak uvidíme.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
10: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Hezký odpoledne, hrajeme 90 non-stop, jsme Hit Radio 90 a tohle je nejznámější saxofonovej folk od Guru Joše. Poločasová přestávka během nedělního fotbalového finále bude zatím ta historicky úplně největší, nejhvězdnější a taky 100% nejdražší. Celý to bude trvat kolem nějakých 25 minut, což už je hodně dlouhá doba na to, aby se musela vymyslet opravdu dokonalá a pestrá dramaturgie. Celou tu show připravuje Chris Martin, zpěvák skupiny Coldplay, a už se ví, že přiletí Korejci BTS. Wow. Justin Bieber, samozřejmě, že zahrajou Coldplay, taky Shakira, o Robbie Williamsovi už jsme mluvili a myslím, že nejvíc je svět zvědavý na to, co předvede živě Madonna, která bude tou největší živou hvězdou poločasové přestávky. To určitě dneska ještě na Hit Radio 90 uslyšíte, tady jsou ale Culture Beat.

Hit Radio 90. You can't touch this.

0: MC Hammer na Hit Rádiu 90, 12.41 do 13. Řeky Pecho Boys a nebo Enya. Hezký odpoledne.
1: Hit Paráda Juročárt se vrací každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bez semené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: víc plišových medvídků už se nám do 13. hodiny na Hitrádiu 90 nevejde. Pet Shop Boys, pojďme na silnice.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na pražském okruhu od letiště směrem na D1 se kolona táhne od Rozvadovské spojky po Barandovský most. Necháte tu 20 minut navíc, důvodem je hustý provoz. Práce na silnici vám seberou půl hodiny na výjezdu z Prahy po D11 směrem na Hradec Králové u exitu Jirny na 8. kilometru. A 20 minut se budete sunout také po D8 na Prahu od Zdib. 20 minut je to na příjezdu do Prahy po D7 kvůli dopravnímu omezení u letiště a pevné nervy budete potřebovat také před Brnem směrem od Prahy po D1. Kolona je na půl hodiny od Ostrovačic až na křížení s bratislavskou D2. Šťastnou cestu.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
8: To není možný, že to ještě nemáte.
9: Tak my taky čekáme, že jo?
10: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
11: Tak to musí stát na účtárně.
8: To už je po splatnosti.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne a na večer čekáme lokálně přehánky, místy taky bouřky. Večer už by měly srážky ale ubývat. Teploty 25 až 30, na jihu Moravy 32. A pokud se chystáte na hory, tak ve čtvrtek tam maxima kolem 21.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: No ve střední Evropě klesnou příští týden údajně teploty pod průměrné hodnoty. Konkrétně nás čeká místo pátečních 30 nějakých 20, možná jenom 18 stupňů. Pro každýho, kdo nežije na pláži, je to spíš dar z nebes, protože se asi shodneme v tom, že léto není jenom o tom se uvařit ve vlastní šťávě. Tak ten horkej letní vzduch v téhleté hodině přijdou rozčísnout třeba Suede, Andrea Bocelli, anebo teď DJ Bobo. Hezký odpoledne.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
9: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
10: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
11: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ve filmu to znělo v souvislosti s Oscary a pak to bylo i ve skutečnosti na Oscara nominováno. To bylo I Have Nothing od Whitney Houston. S vámi už jiný osobní strážce na to dnešní odpoledne na Hit Rádiu 90. Ivo Alač vám přeje krásnou středu, ale teď taky popřeje i Renata, která má pro nás aktuální informace z dopravy.
1: 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po dálnici D7, a to kvůli dopravnímu omezení u letiště. Práce na silnici vám seberou půl hodiny na výjezdu z Prahy po D11 na Hradec Králové u exitu Jirny na 8. kilometru. 20 minut pak budete popojíždět po D8 ve směru na Prahu od Zdib. Na pražském okruhu od letiště směrem na D1 se kolo natáhne od Rozvadovské spojky po Barandovský most. Necháte tu 20 minut navíc a pevné nervy budete potřebovat před Brnem směrem od Prahy po D1. Kolona je na půl hodiny od Ostrovačic až na křížení s bratislavskou D2, kamiony tam nechají přes hodinu.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
5: RekBity, záruka kvality.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
8: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Ahoj, my jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
11: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
10: protože pro vás máme
11: marmelády bez cukru. Jahoda,
10: malina,
11: mrnka,
10: švestka
11: nebo mango.
10: Ochutnejte si bez cukru,
11: bez chemie
10: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
12: Marmelády s příběhem.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
15: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
16: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
17: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Oblačnosti na horách a v odpoledních hodinách. Nejnižší noční teploty 16 až 12, na Moravě a ve Slezsku něco tepleji. Nejvyšší denní 25 až 29, na jižní Moravě až 31.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Pro všechny přátelé Hit Rádia 90 je ideální píseň na začátek našeho společného odpoledne.
1: Hit Rádio 90 a Ivo Alač.

0: Mi úplně nevyšlo, dneska prý hrozí později odpoledne na jihu Čech, ale zatím jsme si tady mohli s Levelers prospěvovat What a Beautiful Day. Za to, jestli se chystáte zrovna vyjet směr severní Itálie, Slovinsko či severní Chorvatsko, tak tam by to mělo být, co se týče počasí, doslova peklo. Hrozí supercely, obří kroupy i tornáda, tak hlavně opatrně. 90. Hit
1: Radio 90. Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme, vyklízíme, krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: 90. Nejlepší.

0: Otázka za milion. Kolik jich bylo, když se jmenují Five? Dali je dohromady tvůrci Spice Girls, nahrávací smlouvu s nimi podepsal Simon Cowell ještě předtím, než vymyslel Superstar a další podobné soutěže, takže už to na papíře bylo předurčeno k úspěchu, který se potvrdil. Byl to jeden z historicky nejúspěšnějších boybandů, o kterých se mimochodem bavíme také v naší vypalovačce, pokud jste ještě neslyšeli ten sedmý díl.
1: Boyband vlastně fungoval velmi chytře v tom, že když si vyberete jednoho solovýho zpěváka, tak je to risk. Tam se jako buď to trefíte, anebo netrefíte. A to bylo tak riskantní, že zase ty labely a ty producenti to měli vymyšlený a posichrovaný tak, že vlastně museli dát dohromady skupinku kluků, kdy každý pochopitelně typově zapadal někam jinam, aby to obsáhlo co nejširší dívčí publikum, že jo? A taky to tak fungovalo.
0: No, prostě tam musel být nějaký hezoun, že jo? Nějaký drsňák, nějaký jako takový jako shy. Jako
2: a trošku. Pak ještě jde podle barvy vlasů, že jo? Blondiák, brunet, nějaký prostě černý vlasy,
0: jako ty formule byly super. No.
1: Museli obsáhnout jako komplet to spektrum zájmu každý holky.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Starší díly Vypalovačky, která si dává letní pauzu, včetně toho boybandovského, si můžete poslechnout na podcastových platformách nebo na stránkách hitradio90.cz. A teď už si můžeme spolu poslechnout Bell, Book and Candle.

0: 1999, to byla Sandra Secret Land na Hit Radio 90, no ale dneska od 18 uslyšíme ty největší hity tohoto červencového týdne roku 1993. Bude tady další Eurochart s Michalem Kleinem, který zahraje top 10 nejprodávanějších singlů a taky něco z toho nejprodávanějšího alba toho týdne. No ale o 3 hodiny dříve si dáme něco z té zbývající devadesátky, tehdejší Eurochart Hot 100. Singly, které byly tenkrát na 11., 17. a 18. místě. Těšte se na 3 ve 3, předtím třeba Erasure nebo Simply Red.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: happysport.cz.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya, inspirace srdcem.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: Zdravíme Chrise Rea tam nahoru, teď nám na Hit Rádiu 90 připomněl to, jak skvělý hudebník to byl. Looking for the summer, 6,5 minuty před 15, za chvíli 3 ve 3, Eurochartové, ale předtím aktuální informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Pevné nervy budete potřebovat na D1 před Brnem od Prahy. Kolona je na půl hodiny od Ostrovačic až ke křížení s bratislavskou D2. Kamiony tam nechají přes hodinu. Na pražském okruhu od letiště na D1 se kolona táhne od Rozvadovské spojky až k exitu Ořech a je na 20 minut. Stejnou dobu necháte na příjezdu do Prahy po D7 kvůli dopravnímu omezení u letiště a půl hodiny vám seberou práce na výjezdu z Prahy po D11 na Hradec Králové u exitu Jirny na 8. kilometru. Na trase z Karlových Varů do Plzně před Toužimí se kvůli dopravnímu omezení vytvořila 2-kilometrová kolona a s menším zdržením počítejte i v protisměru. Šťastnou cestu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Tak už můžu?
10: Točíme.
9: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
10: No co asi děláte, ne?
9: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
10: A dál?
9: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
10: A kde vás najdou?
9: Jako adresu?
10: Webovky.
9: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
10: Máme.
9: Hele, radši to vem znova.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: I ve čtvrtek by mělo být polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky by se měly objevit jenom ojedinělé, s větší pravděpodobností na horách a v odpoledních hodinách. Nejnižší noční teploty mezi 16 a 12, na Moravě a ve Slezsku 19 až 15, nejvyšší denní 25 až 29, na jižní Moravě až 31.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: A teď už 3 ve 3 hity, které něco spojuje. No a jako každou středu jde o takový malý předkrm podvečerní Eurochart. Od 18 hodin uslyšíme na Hitrádiu 90 Top 10 ze 17. července 1993. Ale teď něco ze zbytku tehdejší Hot 100. Konkrétně 3 hity z 2. desítky, které se oproti předchozímu týdnu nehly z místa. Na 18. zůstala písnička Ségry krále popu, na 17. jedna výborná coververze a na 11. jedna velká eurodancová pecka, kterou začneme.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hitrádiu 90 doznívá skvělá That's the way love goes od Janet Jackson. Předtím tu byla kapela Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle a taky Two Unlimited, No Limit, tedy 18., 17. a 11. místo Eurochart Hot 100 ze 17. července 1993. Top 10 uslyšíme od 18 hodin.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hitrádiu 90.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Alanis Morissette a její skvělá Thank You na Hit Radio 90. Alanis Morissette jsem úplně poprvé viděl v Praze na Džbáně na festivalu ET Jam 19. června 1999. Tenkrát tam byly taky Bryan Adams, Crash Test Dummies nebo Suzanne Vega, která se dneska do Prahy vrátí. A možná už je spíš tady a večer vystoupí v Arše. Teď už ale pán, který bohužel nikdy nevystoupí, Petr Muka, Šalom.

0: Tohle byl na Hit Rádiu 90. Další letošní návštěvník Prahy. 4. května odehrál koncert v O2 Areně a bylo to jako vždy super. Tolik Eric Clapton. Za chvíli parta, která byla v Praze v loni a brzy bude kousek od Liberce s novou zpěvačkou.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
2: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
1: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
3: A já vám jako dlužím?
4: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
5: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
6: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Milovníci to mají jednodušší, když zapomenou na narozky manželky, tak se jí omluví písničkou. No a tohle byla ta, kterou tak učinil Bono, Sweetest Thing od U2. Teď už je Renata a aktuální dopravní informace.
1: Nesouvislá kolona je před Brnem na dálnici D1. Osobní auta budou popojíždět od 177. kilometru po sjezd na bratislavskou D2 půl hodiny, kamiony jednou tolik. Pozor na 88. kilometru D5 u Obří elektrárny před Plzní. Přibrzdí vás tam nehoda, dodávka skončila na boku. 20 minut necháte na Pražském okruhu směrem na letiště od Jesenice až po tunel Cholupice. V opačném směru je kolona od Rozvadovské spojky po Barandovský most. Ta zdržení je také 20 minut. Před vjezdem do Náchoda od Jaroměře bourala dvě auta s nákladním, blokují jeden pruh, zdržíte se v dlouhých kolonách.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Každý už tam bude.
7: Přestaň! Mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Vytáhni Jendu!
13: Co říkáš? Výtahy jedna?
12: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
13: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
12: Povídám, vytáhni Jendu!
13: No jo, výtahy jedna!
14: Teď my už máme výtahy jedna.
13: Jendo?
15: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
16: Jendo, ty seš ale bedna!
17: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
18: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Jak by mělo být ve čtvrtek? Polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky s větší pravděpodobností na horách a v odpoledních hodinách. Nejnižší noční teploty mezi 16 a 12 stupni, na Moravě a ve Slezsku něco tepleji, nejvyšší denní 25 až 29, na jižní Moravě může být až 31.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dneska jsou to přesně 2 týdny, co se na Netflixu objevil už 3. film o mladší sestře Sherlocka Holmesa. No a hned v jeho úvodu se ocitneme v Sherlockově bytě v ulici, o které je ten slavný hit.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Nevím, co mají ti 90-koví Italové s anglickým slůvkem blue, znamenajícím smutný. Teď nám dospívává Cukero, svůj hit s tímto názvem. Na Hit Radio 90 si často samozřejmě hrajeme i tu velkou pecku Blue Da Buddy od Eiffel 65. No a třeba Chris Rea, který byl vlastně po tatínkovi taky Ital, naspíval v tom stejném období v 98. The Blue Cafe. Asi nějaký trend tenkrát. Za chvíli ale Italka. Gala.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
10: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
11: Nákupy v onlineshop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Alice Cooper, jehož Poison právě doznívá na Hitrádiu 90, je milovníkem hororu, což celou kariéru dokazuje nejenom svými písněmi a stylizací koncertů, ale v několika filmech se jí zahrál. A myslím, že by se mu hodně líbil, i chvíle má dosti strašidelný, ale hlavně hodně stylizovaný a jedinečný film nazvaný Prachová příšera. Koncem loňského roku na to do našich kin skoro nikdo nepřišel, oficiálně jenom nějakých 600 lidí necelých. A přitom je to za mě taková pecka, příběhem trošku evokující i mého oblíbeného Bessonova Leona. Mads Mikkelsen v hlavní roli skvělý, no a Sigourney Weaver si tu zápornou roli fakt hodně vychutnala. Nedávno to u nás vyšlo na domácích nosičích, Blu-ray jsem si pořídil, včera na něj kouknul a byl jsem hodně spokojený. Chvílema to ale bylo taky hodně bizarní, takže to asi nebude úplně pro všechny, rozhodně ne třeba pro ty nejmenší děti, no a kdyby byli bráchové ze skupiny OMC ještě naživu, tak by určitě o Prachové příšeře řekli How bizarre.

0: Na Hitrádiu 90 doznívá jeden z nejlepších příkladů hudebního žánru typického právě pro 90. Eurodanceový mistři MC Sar a Rio McCoy nabídli Another Night. No a za chvíli jeden z nejlepších příkladů filmových písní.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádu 90 doznívá píseň, ve které jsme kdysi úplně poprvé slyšeli ten jedinečný hlas Síla. Killer od Adamského. Za chvíli hlasy dvou kolegyň, Renaty s dopravou a Lucky s přehledem zpráv.
1: Půl hodiny necháte na pražském okruhu směrem na letiště od Jesenice až po tunel Cholupice. V opačném směru je kolona od Rozvadovské spojky po Barandovský most a zdržení je 20 minut. Nesouvislá kolona je také před Brnem na dálnici D1. Osobní auta budou popojíždět od Ostrovačic až po sjezd na Bratislavskou D2 půl hodiny, kamiony jednou tolik. Pozor na 88. kilometru D5 u Obří elektrárny před Plzní. Přibrzdí vás tam nehoda, dodávka skončila na boku. Nehodu máme v Ostravě v ulici 28. října na křižovatce se Železárenskou. Srazila se tam dvě osobní, provoz je omezený.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Tak Renku, ty nezádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
11: Asi 100 tisíc.
10: A ty s tím nic neděláš, jo?
11: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
10: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
11: No to, to jsou nějaký šamani nebo co ne?
10: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Hit Radio 90. 90ky nonstop.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: A pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout účtenky. Má narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státní kasy více než 14 miliard korun. Příslušný zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní nehodě. K okolnostem se už s ohledem na vyšetřování vyjadřovat nebude. Na jihu Čech hrozí silné bouřky. Varování platí až do 10 večer, spíše ve střední a dolní části Jihočeského a Plzeňského kraje. Na Moravě pak začne zítra platit výstraha na zvýšenou zátěž teplem. V pátek tam bude až 34 stupňů. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi. Třetí účastník výpravy je zraněný. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí právě horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti.
2: A ještě se pojďme podívat na to, jak by mělo být podle meteorologů ve čtvrtek v Česku polojasno až oblačno. Ojediněle se můžou objevit přehánky nebo bouřky, ty teda s větší pravděpodobností na horách a odpoledne. Nejnižší noční teploty 16 až 12, na Moravě a ve Slezsku bude o něco tepleji, nejvyšší denní teploty 25 až 29, na jižní Moravě může být až 31.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: A teď už je před námi skupina, která měla v 90kách takovou, dá se říct, úchylku na hity s dlouhými názvy. You only tell me you love me when you're drunk. I don't know what you want, but I can't give it anymore. Se a vida je, that's the way life is. Yesterday when I was mad. How can you expect to be taken seriously? Where the streets have no name, I can't take my eyes off you. A ještě jednu jsem vynechal. A tu si teď od Pet Shop Boys dáme. I wouldn't normally do this kind of thing.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Slavní hudební producenti by se určitě rozpovídali, co zaručí, aby písnička byla hitová, tak třeba nesmyslný text v refrénu, nejlépe je jenom nějaké la la la nebo tak něco. A potom taky pískání, to je hodně populární. A v tomto hitu, který dozněl na Hitrádiu 90, to pískání bylo Over My Shoulder, Mike and Mechanics za námi, za chvíli ATB, anebo také skvělý duet Nicka Cavea s Kylie Minogue.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.

John Sekára skvěle zpíval teď na Hit Radio 90 Just Another Day, no a stejně jako každý všední den si i dneska dáme pravidelnost nazvanou filmový hit v 17:30. To znamená, že si spolu poslechneme píseň z nějakého filmu, která zazní v čase, kdy si začínalo první hlavní představení dne v našich kinech, tedy v 17:30, to druhé ve 20 hodin začínalo. No a dneska půjde o písničku z jednoho kultovního filmu, kterým svou kariéru odstartoval bývalý manžel Madony. Modří už vědí možná. Každopádně teď si ještě poslechneme taky Saše a doktora Albana.

Tohle byla na Hitrádiu 90, sesterská dvojka Alicia Satek, I Am, I Feel. Dneska už jsem tu mimochodem zmiňovali Sherlocka Holmesa, o němž už dva filmy natočil Guy Ritchie, Maronin ex-manžel, který má na svém kontě i skvělé Gentlemany, Krycí jméno Uncle, Rock'n'Rollu anebo Podfuk. Ale tohle všechno by třeba nenatočil nebýt obrovského úspěchu prvotiny Zbal prachy a vypadni. Ta měla českou kinopremiéru přesně před 27 lety, tedy 15. července 1999. A tak si právě z ní dáme dnešní filmový hit v půl šesté na Hitrádiu 90. Tady je Robbie Williams a Man Machine.

0: Na Hit Rádiu 90 jsme si připomněli dnešní výročí české kinopremiéry kultovního filmu Zbal prachy a vypadni. Robbie Williams na jeho soundtrack přispěl písní Man Machine. Blíží se dnešní vydání Eurochart, do té doby třeba The Offspring a nebo Phil Collins.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Devadesátky jsou zpátky. Mafia!

0: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Prosecco přesně v italském stylu.
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly.
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: 90.

0: Psal se 17. červenec 1993 a evropské singlové hitparádě Eurochart Hot 100 vládly taneční rytmy. Jak by pravil filmový klasik, to máte Headway, Ace of Base, Too Unlimited, Culture Beat, Snow. No a zbytek si s dovolením nechám zatím jako překvápku. No, největší hity o prázdninách před 33 lety právě startujeme. Já jsem Michal Klein a přeju vám pěkný poslech.
1: Eurochart Hot 100.
0: No a hned první trojice hitů bude pravda taková spíše rozmanitější. Za chviličku na osmičce slíbený Snow a jeho Informer, tedy song, který mu nikdo nerozuměl. Ještě tedy štěstí, že aspoň přidali do videoklipu titulky, aby z toho fanoušek taky něco málo měl. Na devátém čekejte Gabriel, která začínala jako barová zpěvačka a vlastně nikdo jí na začátku ani moc nevěřil. Šéf nočního klubu, kde zpívala, jí dokonce řekl, že nikdy nebude víc než pouhá barová umělkyně. Potom jí dokonce kamarádi odrazovali od uměleckého jména Gabriel, že s ním prostě nemá v hudebním světě absolutně žádnou šanci. No a všichni kolem jí navíc naznačovali, že se prostě nemůže stát slavnou, protože má pokleslé víčko, což tedy měla už od narození. No a jak to potom všem doslova a do písmene nandala? To povislé víčko mimochodem maskovala páskou přes oko anebo slunečními brýlemi. No a uspěla hnedka se svým prvním hitem Dreams. No a teď hned to odšpuntují dneska poprvé Ace of Base, Wheel of Fortune, což byl mimochodem jejich úplně první hit, co kdy vydali. Vlastně hnedka na dvakrát, ale k tomu se ještě později dostanu. Tohle je 10. místo hitparády Eurochart, tady na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Na Hitrádiu 90 si dáváte hitparádu Eurochart Hot 100, tentokrát nejlepší desítku ze 17. července 1993. A asi vás to až tolik nepřekvapí, že mezi nejprodávanějšími letními hity před 33 lety byl dokonce i slavný Mr. Wayne od Culture Beat. To bude páté místo. Asi vás možná nepřekvapí ani to, že šestku okupovali Spin Doctors a jejich Two Princes. Ale co vás možná překvapí, tak to je sedmá pozice, kde se usadili legendární Dire Straits s EPčkem Encores, které obsahovalo hnedka čtyři nové písně. Vlastně poslední společné písničky, páč to byl opravdu poslední materiál slavné kapely před jejich rozpadem o dva roky později, kdy se zpěvák Mark Knopfler vydal hledat štěstí na solové dráze. My si z těch čtyřech novinek pustíme tu, co měla největší ohlas, Your Latest Trick, tak to je sedmá pozice v hitparádě Eurochart o prázdninách ve 93.
1: Eurochart Hot 100. All the late night bargains have been struck.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici, opici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo?
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i konstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

me Mr. Bang.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 měla v Merku nejprodávanější singly v Evropě, hlavně tedy v 90. dekádě, kdy byl fyzický prodej takzvaně na vrcholu. No a nebyly to jenom singly, ale taky alba. A právě do albového žebříčku teď na chviličku nahlídneme. Tak třeba Rod Stewart a jeho Unplugged koncert pro MTV, ten šel velmi dobře na odbyt. A nebo Janet Jackson, Ace of Base, Tina Turner, Eros Ramazzotti a taky roztančená skoro novinka od skupiny Two Unlimited. Jejich nejslavnější deska No Limits, která byla v polovině prázdnin ve 93. téměř, no, takovým tím nedostatkovým zbožím, pod pultovkou. Ray s Anitou byli tenkrát za největší hvězdy široko i daleko, ačkoliv tedy kritici tu jejich desku sepsuli, tak její komerční úspěch předčil snad všechna očekávání. 5 singlů a 5 velkých hitů. Jo, hodně silná deska, ať už si o technu a eurodanceu myslíte cokoliv. No a na desce je taky hit Maximum Overdrive a ten vám rovnou teď posílám tady na Hit Rádiu 90. Taková malá ochutnávka z nejprodávanějšího alba před 33 lety.
1: Eurochart Hot 100.

Unlimited to tady celkem rozjeli a rozjedou ještě jednou hnedka za chviličku. Vracíme se totiž zpátky do singlového žebříčku hitparády Eurochart Hot 100. Dneska si hrajeme hity z první půlky července 1993. A já už jsem tady o tom mluvil, že v té době byly Two Unlimited za největší hvězdy. No, důkazem budíš hnedka čtvrté místo mezi singly, a to pro megahit Tribal Dance. Potom poskočíme na bednu, na trojce tam čekejte Ace of Base se svým průlomovým hitem All That She Wants. A to včetně té vtipné historky, jak tenkrát přímo vnutili demokazetu producentovi Denisi Popovi, který si ji potom následně pustil v autě na kazeťáku, kde se mu co čert nechtěl prostě zasekla, nešla vyndat. No a on jí byl nucen potom poslouchat do kolečka dokola snad týden, než to auto dal spravit. Ale nějak mu to utkvělo celé v hlavě, že do toho nakonec šel a myslím, že to bylo velké štěstí, že se tam ta kazeta tenkrát takzvaně šprajcla. Two Unlimited tedy na čtvrtém, to už asi poznáváte, na trojce tedy Ace of Base, no a těsně pod vrcholem na dvojce, tam čekejte pohodové reggaečko od UB40. I can help falling in love with you. My jsme Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: Rádio 90. 90.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
5: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
6: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
7: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.
8: Eurochart Hot 100.

0: Léto 1993 si dáváte do uší tady na Hit Rádiu 90. 17. července před 33 lety se hrálo to, co jsme si už pustili. Až tedy na ten hit ze všech hitů největší. A největší tedy nejenom tenkrát, ale jeho sláva přetrvala vlastně dodnes. No, jenom stěží pohledáte nějakou víc typickou devadesátku než
1: Eurochart Hot 100.
0: Než tu od Hedveje What is Love. Tak to byl v půlce července ve 93. nejprodávanější single v Evropě. A to možná ani nevíte, ale původně to byla pomalá milostná balada. Trvalo to snad několik měsíců, než si tým producentů uvědomil, že s baladou díru do světa asi neuděláš a že by to chtělo úderný beaty a disco čakru. A tak vlastně vzniknul jeden z nejslavnějších hitů hudební historie. Mimochodem, producentům to potom trvalo 9 dnů, než docílili toho výsledného zvuku, který nakonec charakterizoval celou první polovinu devadesátkové dekády. Jinak Hedvej si užívá života v rakouských Alpách v současné době. Občas sem tam zajede zaspívat někam na diskotéku. A jinak si tedy užívá nabitého bohatství, když nedávno prodal práva na ten svůj nejslavnější hit odhadem za zhruba 5 milionů eur. Pravda, nejsou to bambiliony jako u Springsteena nebo třeba Justina Biebera, ale i to, myslím, stačí na velmi kvalitní penzi. No a příště to se podíváme zpátky přesně o 30 let, kdy celá Evropa tančila na Macarenu. Tak se budu těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Franto, co jsi to zaskoupil?
2: Zavařovací hrnec!
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák!
3: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz
4: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
5: Montujeme,
6: vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
6: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
6: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Rascal
9: a Beany.
8: A teď navíc se slevou 30%.
9: Happysport.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Vždycky non-stop. Hit Radio 90.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio devadesátka. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

0: Let your mind be free.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru, jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
0: Marmelády s příběhem.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. Hit Radio 90. I could stay awake just to hear.

0: Rádio 90.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
0: Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Rádio 90. 90. Non-stop. Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.